0: Radio La Zona.
1: ¡Te enciende!
0: Los ritmos que hicieron historia.
2: Me siento súper bien.
0: Las voces que marcaron generaciones.
3: Y los beats que encendieron cada esquina de tu zona.
0: Tu zona. Esos que te siguen encendiendo.
3: Clásicos del reggaetón.
4: Los clásicos son de la zona, papi.
3: Clásicos del reggaetón. Clásicos del reggaetón. En Radio La Zona.
0: ¡Te enciende!
3: Clásicos del reggaetón. Hoy en los miércoles
0: de romantiqueo.
5: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na